Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen,

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásné pondělí je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí urputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Fotbalisty Ostravy posílil pravý krajní hráč Matouš Kmeď. 26-letý Slovák do Maníku přestoupil z Minnesota United a podepsal 3letou smlouvu. Klub to oznámil na svém webu. Kmeď s jedním startem za slovenskou reprezentaci má posílit pravou stranu hřiště. 3letou smlouvu s Baníkem podepsal i 22-letý Kamerunec Roan Noga.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
4: Krásné sváteční pondělí, 7:02 s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládneme. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Here a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026. Protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Miluji pravdu a žijí pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmálo. No a on by zoufale psal na ten Facebook, že pravda vítězí, ale algoritmus ji schovává na druhou stránku. Jeho citáty by se dávaly na tričku v levných řetězcích, jo. Představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture, jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked, tak si to užijte.

0: Leon je teď v éteru Hit Rádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo. Co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďko hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takovej turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy, Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásné. Takže kdo ještě koukáte, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. A krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
6: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
7: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
6: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
10: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitamínů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
11: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci TOK. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantazy rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktér strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, páč ten pes váš většinou než to tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity, za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Azore, ke mně, nech tu srnku!
10: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
11: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, a to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Hasiči v Moravskoslezském kraji ve středu odpoledne a večer v souvislosti s bouřkami zasahovali u bezmála 120 událostí. Profesionální i dobrovolné jednotky vyjížděly především k technickým zásahům, způsobeným přívalovými dešti a silným větrem. Nejčastěji hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů a dalších prostor, odstraňovali i popadané stromy.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
6: Krásné ráno, 3:08. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. No k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

Hunter X s námi v éteru Hit Rádia, krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Final Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoupí mouku, droždí, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě. Pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky Divoký byl nebo David Kushner.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Jste připraveni na dobrodružství jako z Divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.

0: se na skautská.cz.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
2: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
1: Tak setři a šetři.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Budoucí maminky, v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice vás nevidíme jen jako čísla v porodní knize. Jste pro nás každá jedinečná. S empatií a odborností vám nabízíme celkovou péči od prvních týdnů těhotenství až po první dny s vaším miminkem. Přijďte rodit k nám a zažijte bezstarostný začátek mateřství v prostředí plném lásky a pochopení. Jsme nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Radio, krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 m2. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodl setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 000 000. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému tvaru a lesku.

0: kamaráda Be Mine, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska, tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43-leté ženy jenom proto, aby ji potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdeme na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: S Mala GPS žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Levněji už to nejde!

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitamínů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které zná...

0: Máte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
1: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odys jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou

0: se na www.kodis.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Králíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
1: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
0: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
3: Stezka Valaška.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynula návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kejna na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Frýdecko-Místecku se od úterý bude opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice 1/56 v Beskydech mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Rekonstrukce potrvá necelý měsíc a přijde skoro na 26 milionů. Řidiči tam musí počítat s dopravním omezením. Po celou dobu prací bude zavedena částečná uzavírka vozovky.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.vesternové-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
0: Krásné dopoledne, 3 minuty po 9. hodině, s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

dne. A pozor, mobily na táborech, jo. Velké téma, protože na pětině českých táborů nemohou děti používat mobily. V 60% mohou použít mobil v nějakou předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině můžou s telefonem operovat, kdy chtějí, jak chtějí, jo. Před 20 lety nám třeba telefony nezakazovali, že jo? Ať nebylo co, to je jasné. Tam proběhl ten jeden jediný dopis, který jste pravděpodobně poslali domů. Já si pamatuju, že jsem kolikrát ten rozepsaný dopis i dovezla domů, protože jsem ho nestihla poslat, jo? Takže co vy a mobily na táborech? Schválně. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Myslíte si, že by děti měly používat na táboře telefony? Nebo prostě je to lepší bez nich? Co vy a vaše nejoblíbenější vzpomínka na tábor? Máte nějakou takovou? Pěkně bez telefonů, bez všeho, v holínkách? Pojďte mi napsat 777-937-777. A k tomu Eva Farná a Miraj.

0: Mando Diao na Hit Rádiu a vaše děti dost možná na cestě na tábor. Dámy, řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil. Což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička. Maximálně. A to, když bude jako i jo divoký. Dvě. Fakt. Hlavně ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Ford Miner už za chvilku.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
14: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pod i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
15: Představte si ráno v Beskydech. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě

Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny z top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy, prostě, no nádhera, kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácí. Krásné sváteční pondělí, pro vás samozřejmě, co máte volno. Je mezi námi část lidí, který do práce musí, jo? Ale to nevadí, to jsou ty lidi, kteří teď vědí, že bez nich se to prostě neobejde. No a vy, co máte volno, užijte si to i za všechny ostatní, jo? Kafíčko, nohy nahoře, pohodička, možná nějaký dezert, to vyběháte. Nebo vytančíte, to je další varianta. Za chvíli David Guetta, tedy Swims, k tomu Kelly Clarkson, nebo Tommy Cash.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
6: Stezka Valaška.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
10: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
11: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
12: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
13: Navíc

0: 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
1: Tak setři a šetři!
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Budoucí maminky, v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice vás nevidíme jen jako čísla v porodní knize. Jste pro nás každá jedinečná. S empatií a odborností vám nabízíme celkovou péči od prvních týdnů těhotenství až po první dny s vaším miminkem. Přijďte rodit k nám a zažijte bezstarostný začátek mateřství v prostředí plném lásky a pochopení. Jsme nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
4: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odys jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odys Apka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodys.cz.

neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz.

0: Více na scoutská.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedra, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají jim náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
6: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí. Doufám, že máte volno. A teď One Republic.

Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně nahané, neuvěříte? V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechalo tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Nevzal, včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Může se stát, dobrý. Každopádně jeden zapomenutý tablet ukázal, že ještě pořád nekrademe všechno, co není převázaný. Tak palec nahoru a jen houšť. Další hity, za chvíli DJ Sammy a teď je tady Xindl X a dovolená.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio Orion.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, zpozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárků, co opravdu potěší. Ale jediný váš úkol, pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, napište mi celé datum narození, jeho den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
4: Budoucí maminky, v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice vás nevidíme jen jako čísla v porodní knize. Jste pro nás každá jedinečná. S empatií a odborností vám nabízíme celkovou péči od prvních týdnů těhotenství až po první dny s vaším miminkem. Přijďte rodit k nám a zažijte bezstarostný začátek mateřství v prostředí plném lásky a pochopení. Jsme nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

0: Rádio.
1: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodej na

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Tohle jsou Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMSku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMSku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovan manžel Petr 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny. Já 8.7. jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. A ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezký, takže to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný,
1: ano.
0: Jo?
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, já tady mám dva songy, který v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě. Abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala, která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder, jo, tahle ta legendární klasika.
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme, nebo respektive chceš Human League?
1: No, ty jsi říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo ano, to nevadí.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: tak,
0: dobře,
1: tu prosím, tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný narozeniny, nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte si to. Jo?
1: Děkujeme moc, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Radio. No a dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost, ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte, a taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme, pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu hitradia.cz.

0: nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
3: Azore, ke mně, nech tu srnku.
4: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Orion.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
7: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777, těším se na vaše zprávy a tohle jsou Imagine Dragons.

Mental Jazz, Glina, taky Macklemore, Féteru Hit Rádia. Jsou tu hity k vaření, vypíšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat na číslo 777-937-777. No jako první splním přání Anetce, ta píše, a pozor jo, tam je to hodně divoký dneska. Máme nugetky, hranolky a kečup. Za mě naprosto fantastická volba, takhle v pondělí, co jinýho si k obědu dát. No, Anetka by si přála Shakiru a Dai Dai. Tak jdem na to.

0: Bíbírek za Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří. Pozor. Asi spíš peče. Kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínovou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramárov. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si elán už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

pecky 1970 na Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu. Podle mě prostě ne, to je fakt naše národní jídlo. Chtěli by k tomu Only Girl in the World od Rihanny a víte co? Tak si dáme.

End of Beginning, DJO, Féteru Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše, dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, jako chválím naprosto. No a Lucka by chtěla, Pedro, ať se trochu rozproudíme. Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak co, rozhýbalo vás to Pedro za námi na Hit Rádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání, díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svoji početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky, a Blanka prosí o rybičky. 48.
1: Všechno v péči mám.
0: Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass

Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Ticha and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, dory, brds.cz.
2: Levněji už to nejde!

0: naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty, osobní lékaři, plynula návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
5: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity. Teď je tu Shakira.

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hit Rádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Bird Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio Orion.

0: Little Simsa, Burna Boy, Féteru, Hitrádia, krásné odpoledne. No pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. To je naprosto dokonalý věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpenter nebo Kabáti.
1: Luxusní chlebíčky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku.
6: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio. Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

hoří les a hoří rodnej dům. Hoří velkou

0: Tayo Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraklea blízko Benátek je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Hit Radio Orion.
1: Better days are coming.

0: Dermot Kennedy a jeho Better Days, posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Budou Cure, bude Mikael, budou Welshly Arms. Mějte se hezky, ahoj!
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Levněji už to nejde!

0: Nejdražší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
0: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
1: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Budoucí maminky, v nemocnici Agel Ostrava Vítkovice vás nevidíme jen jako čísla v porodní knize. Jste pro nás každá jedinečná. S empatií a odborností vám nabízíme celkovou péči od prvních týdnů těhotenství až po první dny s vaším miminkem. Přijďte rodit k nám a zažijte bezstarostný začátek mateřství v prostředí plném lásky a pochopení. Jsme nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
4: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte

0: Bodys.cz.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Má také nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní, buďte na 332. kilometru D1 ve směru Brno. Odvyškova, tady silo auto mimo silnici, kolona by se tvořit neměla, s tím, že jdeme taky na D35 mezi 265. a 283. kilákem ve směru na Lipník, probíhají na krajnici práce údržby a probíhat ještě minimálně hodinu budou. A ještě Plumlov, tady na hlavním náměstí bouralo auto, které skončilo ve značce, projedete s omezením. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.

0: Více na skautská.cz.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černý prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
5: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
4: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
6: A počasí nejenom od Báry, ale také ode mě. Zítra v úterý čekáme na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, hlavně odpoledne přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka, ale oteplí se až na 26 stupňů, v Jeseníkách a ve Skydech bych to viděl na 16 až 20.
3: Hit Radio Orion.
6: Krásné odpoledne od Kuby. Za chviličku probereme to, co je dneska aktuální. Svět

jednoho speciálně označeného, já to řeknu úplně v pohodě, policejního kodiaku, který tady nás chrání tady v přívoze, takže borce, se vám daří, hezké odpoledne, s tím, že za chviličku Queenie a nebo Maroon 5 a Cardi B. A teďka úplně jiné téma, jestli jste dneska ještě nikoho nepoboskali, nepolíbili, tak hnedka to napravte, protože na dnešní 6. červenec připadá Světový den polibku, jo? Tento svátek oslavuje prostou radost zlíbání a navíc skvěle odbourává stres. No a jak se to slaví u nás, jo? Třeba na severní Moravě a ve Slezsku, na to jdeme tradičně od lesa. Chlapi totiž tvrdí, že nejlepší polibek je ten, který dostanou od své drahé polovičky za to, že domů z beskydských lesů přinesli plný košík pravých hřibů. Takže dneska, přátelé, žádné výmluvy. Líbejte se horem dolem, ať už v Ostravě, nebo v Opavě, nebo na horách. No a tady máte, milé dámy, slečny, paní, jeden takový cucák je ode mě. A slaďák, jak by smet. A s ním Queenie na Hit Radio Orion. Empty

0: A tož, kde ten starý zase je? Si říkají mnohé dámy, tady u nás na Moravě a ve Slezsku. Where is my husband? Byl název tohoto hitu. Tak milé dámy, já nevím, třeba se doléčuje po včerejším sledování fotbalu v rámci mistrovství světa, že jo, nebo je někde na zahradě s kámošema. Prostě, ať je kdekoliv, je důležité, že je ve spojení s vámi. To vám přeju. Slíbení Maroon 5 a také Cardi B, nebo Ella Henderson a Rudimental, nebo Ricky Martin s klasikou Livin' La Vida Loca. Za chviličku takhle může chutnat pondělní sváteční odpoledne Hit Radio Orion. Nevím, proč mám dneska neděli, ale opravdu je pondělí 6. července. Tak dobrý den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympic, Aneta Langerová, Jana Kiršner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček. Taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná Čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Martin, energie hadra. Livin' La Vida Loca, sobotní pondělní odpoledne Hit Rádia Orion stále pokračuje. 13.31. Já jsem byl včera se svou drahou na návštěvě u známých v Ostravě Zábřehu. Ostatně mám to i ve storíčku na Instagramu Kuba Ohnutek a řeknu vám, totálně mě odzbrojily jejich metody na ovládání děcek. Potomků. Znáte to přemlouvání, aby šli do postele, aby si umyli zuby. No, oni to mají všechno naprosto a totálně vychytané. Třeba když chcou, aby šli spát, řeknou prostě, je čas jít do postýlky, půjdeme tam po čtyřech nebo pozadu. A dovedete si představit tu srandu, na konci které skončí v postýlkách, no. Na čištění zubů zase použili. A teďka si kartáčem vydrhneme oči. A Marie začala opravovat, že ne, mami, přeci zuby. A už měl kartáček v puse. No a když si měli obout boty, řekli, obuješ si botky sám, nebo tě k něm má donést raketa. Tak jasně, že raketa vyhrála, ale botky byly na nožkách. A nakonec uklízení, to je to hlavní, stačilo jim říct, co si k uklízení hraček pustíme za pohádku, co? Prostě malí géniové. Malí velcí géniové. Malenko přemýšlím o tom, ono se to dá krásně převést i na chlapy, že jo? Dáš si k tomu věšení poličky 10 nebo 12? No a polička je po 100 letech slibů přišroubovaná. A teď už Krištof.

Jako kdybych mohl, tak dám tomuhle tomu hitu s názvem Golden zlatého bludišťáka. Hendrix, tak dám tomuhle tomu hitu s názvem Golden zlatého bludišťáka. Hendrix a Golden teď

0: a budu i já dál. Pěkné odpoledne.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a NGRI, BRDS.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
5: Levněji už to nejde! Nejnižší ceny v uhlí Morava. Hnědé uhlí do automatu jen za 599. Koks pod 700. Černý ekohrášek pod 650 korun. Uhlí Morava. Zásobte se včas a ušetřete tisíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
2: Hit Radio Orion.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Tady na Hitrádiu Orion opatrní, buďte na Slovácku. Přímo v Uherském Hradišti, kde nás taky posloucháte, se bouralo. V ulici Svatováclavská se řeší nehoda mezi autem a cyklistou. A jdeme taky na silnici 50 u Uherského Brodu, tady jsou v sobě dvě auta. Průjezd je aktuálně možný se zvýšenou opatrností, s tím, že tady by skončilo osobní auto a auto nákladní. A ještě třístý 32. kilometr D1 ve směru na Brno od Vyškova sjelo auto mimo silnici. Kolona by se tu podle aktuálních zpráv tvořit neměla, i tak jděte maximálně opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Orion.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.

0: Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: No, žádná hitparáda zítra, čekáme oblačnou, přechodně až zataženou, odpoledne přehánky a výjimečně se na Moravě a ve Slezsku objeví i bouřka, tak na to myslete. Ale oteplí se až na 26 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech to bude 16 až 20.
3: Hit Radio Orion.
2: No a 1.40 za mikrofonem.

Lese poetice, klukům z Vysočiny a zpěvákovi Ondrovi Brejškovi, kterého tímto samozřejmě zdravím na dálku. Povedlo! Poetika blízko. My jsme Hit Radio Orion a když už to máme, ten světový den polibku, tak jsem pro vás našel pár zajímavostí. Dlouhý polibek spaluje kalorie, no. Snižuje vysoký krevní tlak, upravuje hladinu cholesterolu v krvi, uvolňuje endorfíny, označované jako hormon štěstí, a snižuje stres. To ale není zdaleka všechno. Při vášnivém polibku navíc procvičujete obličejové svaly. Pracuje při něm 38 obličejových svalů a výsledek je srovnatelný s progresivní svalovou relaxací nebo pečlivou masáží. Tak a pozor.

0: Ve svátečním odpoledni nic nemusíte. A já vidím, třeba v Opavě, Olomouci, ve Valmezu, ale také Ostravě, jak máte nohy na stole, anebo pod stolem, na stole kávičku, nějaký zákusek od vaší drahé polovičky. No prostě máte se fajnově a to je dobře, já vám to přeju. A samozřejmě zdravím také všechny, kteří dneska naklusali do práce. Nestražme, máme to zaplaceno a ještě nějaký ten příplat, takže ano. Tak, s úsměvem na tváři jedeme dál. Lady Gaga bude za kolečko čarovat, slíbím taky Lennyho Kravice a chybět nebude ani Ed Sheeran za okamžik.
1: Levněji už to nejde!

0: nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

No teda, to byl výkon od Eda Sheerana na Hit Radio Orion se Fire. Za chvilečku také Eva Farná a Meraj v hitu Vzpomeneš si. No a vy, co máte doma kočky, také máte někdy pocit, že jsou to spíš tajní agenti s posláním zničit vaše nervy? No? My se z Moravy a Slezska teďka vydáme na výlet, protože jeden takový chlupatý expert jménem Fluffy z Ameriky totiž posunul, řekněme, kočičí schovávanou na úplně nový level. Jeho majitelé si za nějakých 60 míčů rekonstruovali dům a Fluffy se rozhodl, že novou luxusní koupelnu prostě musí otestovat zevnitř. Jak to bylo v reálu, prostě vlezl pod rozdělanou podlahu, dělníci na to plácli vanu a milého kocourka tam na 30 hodin regulérně zazdili. No a zatímco majitelé v panice tiskli letáky a najeli si psa na stopování, tak Fluffy byl naprosto v pohodě, v čilu. Pak se pod vanou ozvalo mňoukání, nastoupil instalatér, možná hodinový manžel, nevím, jak kdo chce, a kocoura prostě vysvobodil. A Fluffy, jo, vyskočil ven s výrazem. A co jako? Co jako řešíte, co? Jsem si dával šlofika, ne? No? Teď už vyhasla a hvězda dostala na krk takový ten, řekněme, AirTag, takže další pokus o podlahový tuning mu, co? Fluffy mu neprojde. Od koček za kočkou.

0: řekněme, dostanu zadáčo. Tak rozhodně buďte s námi s tím, že Jeleny nabídnu v hitu Jediný, co chci, už za chvilku. Pěkný den!
1: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolo... Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo,

0: Lipovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Kečan Lost Frequencies uzavírá tuhletu hočku s hitem The Feeling. Já vám přeju pěkné sváteční odpoledne a nesu nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pokud jste teď na D1, tak mezi 282 a 298 kilometrem ve směru na Ostravu. Dejte bacha na pomalu jedoucí vozidlo u držby. Až do 17 hodin se bude pohybovat někde na úrovni zpevněné krajnice, takže v odstavném pruhu s tím, že tohleto místo bude uzavřeno. No a co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Kolo? Ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
3: Stezka Valaška.
4: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ.

0: Burkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
1: Fotbalový servis.
0: Fotbalové mistrovství světa čeká asi ten největší šlágr osmifinále mezi Španělskem a Portugalskem. Zápas v Dallasu začne v 9 večer našeho času. Španělé se pyrenejskému rivalovi pokusí oplatit porážku na penalty z loňského finále Ligy národů. Úřadující evropští šampioni na turnaji ještě neinkasovali a v případě dalšího úspěchu mohou vyrovnat svou nejdelší sérii bez prohry v základní době. Portugalci vstoupí do zápasu v roli outsiderů a 41-letý Cristiano Ronaldo bude odvracet možný konec na velkých akcích. Světový rekordman v počtu reprezentačních startů i branek zřejmě hraje poslední velký turnaj v kariéře. Závěrem ještě dodám, že postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Spojené státy Belgie.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Tma jak v pytli je dneska v Ostravě, takhle 2 minuty po 15. hodině. Zítra oblačno až zataženo, odpoledne s možnou přehánkou nebo i bouřkou, s tím můžete počítat. Stejně jako teplotou někde u 26, to budou denní maxima. Na horách čekáme 16 až 20.
1: Hit Radio Orion.
3: Ubáhnu tak jméno mé hezké sváteční odpoledne přeju, no a budu hrát další hity. S jedním překází Shakira a otvírá tuto

posledního tónu. Red Hot Chili Peppers and the Bridge. Hit Radio Orion s vámi, před námi třeba Taylor Swift. A jestli si myslíte, že kolem svatby právě Taylor Swift už bylo řečeno všechno, tak držte si klobouky, dámy a pánové, protože tahle veselka ofiko propojila Ameriku s britskou královskou rodinou. Je to tak? Novomanžel Travis si totiž těsně před obřadem pozval do svého podcastu nikoho menšího než prince Williama. Fakt. A byl z toho absolutní hit internetu. Pánové se navzájem tak dojali lichotkami, že z britského následníka trůnu byl rázem ten, klidně řeknu, nejvíc cool prince na světě. Navíc prince slíbil, že jestli anglická repre vyhraje fotbalový mistrák, dorazí do show klidně znovu. Tak, tomu se říká svatební dar jako řemen, co více přát. Slíbenou Taylor Swift? Můžeme, pojďme.

0: 17, je přesný čas, v uších máte Hit Radio Orion, z něj Linkin Park, Up From The Bottom, děkuju, že ladíte, přátelé, svátek, nesvátek, pohnutka bude, ano, bude, dneska teda o tom, jak jsem trávil prázdniny na táboře na Jeleňovské, teďka prásknu jenom to, že jsem byl několikrát zvolen misákem,
1: fakt,
0: před nějakými, já nevím, 30 lety a 30 kg dole. A taky jsem byl zvolen šiškovým králem, ne, že bych teda jako jedl jeden knedlík za druhým, ale šiškama jsem házel do stromu jeden z jako nejlepších výkonů, ale jo. Dobré, nebudu se chlubit, to smrdí totiž. Vydržte pár minut, do té doby třeba Alvaro Soler, Činasky nebo Rehab, ti všichni do vašich uší, za chviličku.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Levněji už to nejde! Nejnižší ceny v Uhlí Morava. Hnědé uhlí do automatu jen za 599. Koks pod 700. Černý ekohrášek pod 650 korun. Uhlí Morava. Zásobte se včas a ušetřete tisíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
8: Zapomeňte na nudu a naskočte na vlnu letního stylu. V obchodním centru Breda Weinstein Opava právě startují nejžhavější letní slevy. Ulovte si v Bredě luxusní módní kousky za naprosto bezkonkurenční ceny. A dáme vám ještě víc. V naší nově otevřené prodejně Half Price nakoupíte světové módní značky rovnou za polovinu. Vaše stylové léto začíná právě teď v Bredě. Více na ocbreda.cz.
9: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
14: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Jasně, že i takhle může znít sváteční odpoledne, 6. červenec, pondělí, Rehab, také Hit Radio Orion. Tak co, maminky a tatínkové, máte konečně klid od těch vašich zlobivců? No, tábory jsou i na Moravě a ve Slezsku v plném proudu a já se budu vracet do hodně, hodně hluboké historie, kdy jsem jezdíval každým rokem někdy od 10 do 15 na Jeleňovskou. No, tak pojďme na to.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka!
0: Na tábory mě dávali, abych sbíral bobry, do života mi tak dali všecko, v čem jsem dobrý. Kouřit mě tam naučili a alkohol nemíchat, že je fajn být k babám milý, zvlášť když si chceš povídat. Na tábory radím proto, půjšťajte svá děcka, pod stany je čeká totok, moudrost světa všecka.
1: To byla pohnutka Kuby Ohnutka na Hit Radio Orion.

bohužel můžu říct to, že Marie Bousková na Mertensovou tak trošku jako nestačí, no. Tak uvidíme, jak to dopadne, nechci malovat čerta na zeď, pořád ještě jako se hraje v druhý set, tak uvidíme, třeba to dopadne nějak úplně jinak. Marie Bouskové posíláme pozdrav čerta na zeď, pořád ještě jako se hraje v druhý set, tak uvidíme, třeba to dopadne nějak úplně jinak. Marie Bouskové posíláme pozdravy a vám za chvíli

0: www.bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku!
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitaminů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
3: Kam o víkendu? Přece do Beskyd! Turistické linky v Odis jsou připraveny a s 24-hodinovou jízdenkou cestujete zcela bez omezení. Klikněte do aplikace Odis Appka, kupte jízdenku a vyrazte za zážitky. Pro skupinu až 5 osob za pouhých 300 korun. Více na www.kodis.cz.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Představte si ráno v Beskydy. Čerstvý horský vzduch, nádherná beskydská příroda, klid, wellness a večer skvělá večeře v nové restauraci Tok. Nově otevřený hotel Rástoka v Trojanovicích zve na letní sezónu 2026. Využijte jedinečné zaváděcí ceny, které už se nebudou opakovat. Dopřejte si odpočinek bez stresu. Kousek od domova, hotel Rástoka. Nový příběh Beskyd začíná právě teď.
12: Hit Radio Orion.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: dodávám já, Kuba, 15.59 na konci této hoďky a nesu nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jeden problém mi tu naskočil. D1, 275. kilometr ve směru na Vyškov, dejte bacha na nepojízdné auto. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu, 11. července, na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. Čtyřtýdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
1: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
0: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali 4 hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobalt, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
3: Úterý na Moravě a ve Slezsku nabídne zataženo až oblačno, odpoledne se můžou vyskytnout přehánky a výjimečně i nějaká bouřka. Ale oteplí se, proti dnešku naměříme i 26, v Jeseníkách a Beskydech v maximech 20.
4: Hit Radio Orion.
3: 16.03 je přesný čas, Cyril nebo Sia, tak ti vás budou bavit se svými hity už za chviličku.

Sia a Give It Up. Na Hit Radio Orion mám skvělou zprávu pro všechny, kteří v létě cestujete ostravskou MHD a už máte dost saunování zdarma. DPOčko totiž chystá velkou modernizaci a namontuje klimošku do 38 tramvají typu Vario. To jsou takové ty buď samostatné jednotky, nebo jezdí jako soupravy na všech linkách právě v Ostravě. A teď bacha, to není všechno. Tyhle ty vozy budou nejenom chladit, ale dostanou i special systém, který bude interiér vozu automaticky jako provonět vonými esencemi. Tak pojďme se podívat na cenu. Celá tahle vonavá sranda vyjde město na skoro 130 milionů korun. Takže zapomeňte na klasický letní závan potu a nervózních spolucestujících. Tady v Ostravě se teďka bude jezdit jako v pětihvězdičkovém hotelu. No a kompletně hotovo by mělo být podle tady zprávcu čtu někdy v roce 2030. Tak snad ne v prosinci, ale v létě, no.

0: Ne Bon Jovi, kapela, ale samotný John Bon Jovi zářil by tu Blaze of Glory. Doufám, že vám zpříjemnil sváteční odpoledne. No a pokud fandíte festivalům a zbožňujete kapelu Jelen, tak nás rozhodně leďte i dál, protože za pár minut tu pro vás budu mít lístky na jednu opravdu senzační akci, kde si užije celá vaše rodina. Do té doby třeba náš příběh, který bude psát Tereza Mašková a Marek Lambora. Chybět nebude ani hvězda, která nedávno tady tak nějak rozburcovala Dolní Vítkovice, takže to Calvin Harris s Rihannou a Alex Warren, no a po nich slíbená soutěž.
1: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
2: Azore, ke mně, nech tu srnku.
3: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádia.

uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: roztržené, sečtené.
1: Alex Warren, jeho Ordinary, Saša má splněno, tady je potrženo, sečteno, 591-001-001, telefon do Hydrádia Orion. S tím, že tento týden rozdáváme lístky na Jelen Fest 2026, tentokrát do Olomouce. Sobota 25.8. korunní pevnůstka a vy můžete být u toho. 6 otázek mám nachystaných a já poprosím o co nejrychlejší odpovědi. Hitradio Orion, dobrý den. Haló? Tak, tady nám to nevyšlo. 591-001-001, zkusíme to na podruhé. Hitradio Orion, zdraví. Děkuju. Tak jo, necháme to na zítřek. Dobré odpoledne.
0: Podtržené, sečtené.

0: Rádio Orion do všech koutů Moravy a Slezska nabídla hitovku Tam Temping. Věřím, že vám bodla, že vám sedla. 16.37, naprosto přesný čas. Za chviličku třeba Tom Odell, Morčíba, Miles Smith, no a teď troška tenisu, protože Marie Bousková se své druhé čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. V osmi finále nestačila na přemožitelku Jeleny Rybakinové Elise Mertensovou 2x4-6. Takže pro Marii Bouskovou tak Wimbledon končí logicky. A jaké jsou její další plány? Zjišťoval jsem to za vás. Marie se představí za necelé dva týdny v Praze, kde bude co by nasazená jednička obhajovat titul. Tentokrát se ale nebude hrát na Spartě, nýbrž na Štvanici. Tak fandíme a za chviličku opět hrajeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: více na skautská.cz.
1: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
2: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Rudimental, Elaire, Waiting All Night. Teď na Hit Radio Orion, kde nesou nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, také přeju pěkné odpoledne. D48 je na 35. kilometru ve směru na Nový Jičín, dejte bacha na nepojízdné auto, stejně jako na D1, na 314.5 kilometru ve směru na Vyškov. No a D1 ještě jednou mezi 294. a 282. kilákem ve směru na Vyškov probíhají práce údržby. Tak na to myslete. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Z kosmetika, co má koule, Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nagrý, bar10.cz.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
6: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
5: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Úterý se venku na Moravě a ve Slezsku připravte na skoro zataženou, hlavně odpoledne může z oblohy sprchnout, výjimečně i zabouřit, a to z toho důvodu, že bude hodně velké teplo, namíříme i 26. V Jeseníkách a Beskydech bude o něco chladněji, tady rosničky slibují 16 až 20 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Orion.
0: Krásné odpoledne, to 6. červencové, stále přeje Kubano a teď další hity.

posunul v tomhletom svátečním odpoledni o chlup dál. Nabídl vám do všech koutů Moravy a Slezska Be Mine. Venku nám někdy teploty občas jako dávají pořádně zabrat, co si budeme, ale to, co se o víkendu řešilo na Hané, tak to je teprve čistý letní bizár. Já budu konkrétní, v Prostějově vypukla takzvaná kauza Trencle. Na tísňovou linku strážníků zavolala pohoršená žena s tím, že se na společném balkóně pohybuje její soused pouze v trenýrkách. A teď pozor, nejvíc jí vadilo, že když se 61-letý pán předkloní k věšáku s prádlem, odhaluje tím své intimní partie, na což se prý musí dívat i její děti. Tak na místo vyrazila hlídka, ale protože strážníci žádné nějaké protiprávní jednání nezjistili, tak pánovi jen taktně doporučili, ať příště zváží aspoň klasické šortky. No ale dotyčný se navíc bránil, že v tomhle horku prostě v dlouhých kalhotách prádlo věšet nebude. Takže přátelé, věšejte s rozumem a teď i s Regenbowmanem.

se na to podívejme. Dua Lipa zářila v hitu Training Season. Za chviličku další dáma, tentokrát Shakira, chybět nebude ani kapela Train nebo Poetika. A tady čtu, že tetování se aktuálně na Moravě a ve Slezsku líbí už víc než polovině lidí. A jen jeden z pěti si myslí, že může svým nositelům způsobit problémy v práci. Tak schválně, co by já tetovačka? Nechali byste se? A co byste na sobě chtěli mít? No? Přesto víc než třetina lidí, kteří si nechali udělat takzvanou kérku svého rozhodnutí, teďkom se jako lituje, protože já to chápu, většinou jsou to ti, co si nechají vytetovat nějaké to jméno, že jo, jenže jak známo, láska pomine, že jo, city pominou, kérka zůstává, a když si takhle necháte holky vytetovat, já nevím, Honza, a

0: Jdeme dál, za chvilku za pokérovanou Shakirou, jak jsem sliboval v úvodu.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
2: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
1: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
2: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
1: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? To nevím, pivo?
2: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
1: Hustý.
2: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vlastně musím oblažit.
1: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
2: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
1: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
2: Jasně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Za chvilečku také Alfarben, chybět nebudou ani Coldplay a zatímco u nás na Moravě a ve Slezsku se po deštivém začátku týdne budeme už brzy zase pod tropek, tak na druhém konci světa teď zažívají totální meteorologický šok. Slavné argentinské letovisko Mar del Plata totiž zasypal sníh. Pak místní pláže, tak místo bikina opalovacích krémů ze dne na den zaplnili sněhuláci, no. Tak na jižní polokouli sice mají zimu, ale polární vzduch tam tentokrát udeřil tak tvrdě, že bílou nadílku u moře viděli vůbec poprvé po nějakých 22 letech. No a v hlavním městě Buenos Aires dokonce ranní teploty klesly pod nulu, což je v této oblasti asi stejně běžné jako potkat lyžaře tady v ostravských Vítkovicích. Takže přátelé, až si budete u vody stěžovat na vedro, třeba na Olešné nebo kdekoliv jinde, vzpomeňte si na Argentince, kteří místo surfu museli vytáhnout zimní bundy a

0: Mars, Lenkyni, Kateřina Marie Tichá s bytem 66. Takže můj hudební výběr pro vás je jasný, doufám, že potěší, co doufám, určitě potěší. A já se na vás budu těšit opět příště tady na Hit Radio Orion. Kuba Ohnu, tak jméno mé, krásný závěr prodlouženého víkendu přeju. Hit
1: Nabídka pracovních míst.
2: Máte rádi řemeslnou práci, za kterou je vidět výsledek? Společnost Bodinger přijme parťáky do výroby nábytku v Ostravě Kunčičkách. Pružná pracovní doba, zajímavé zakázky a práce, na kterou můžete být hrdí. Více informací na webu Hitradia Orion nebo rovnou pište na martin@bodinger.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Farma Borůvečka vás zve na prodej a samozběr sladkých borůvek. Farma Borůvečka. To jsou čerstvé a voňavé borůvky plné vitamínů. Přijeďte si do Fulneku pro svou letní porci zdraví. Více na Facebooku nebo na borůvečka.com.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio Orion.
6: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Ladná čeladná. Rodinný festival v Čeladné plný zábavy pro děti a dospělé. Olympik, Aneta Langerová, Jana Kirchner, Kateřina Marie Tichá and Benjis, Pavel Čadek a mnoho dalších. Bohatý program čeká i na děti, Kája a Bambuláček, taneční a parkourové workshopy, divadlo, hry, soutěže i kreativní dílny. To je Ladná čeladná 31. července a 1. srpna v Čeladné. Více na www.ladnačeladna.cz.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Orion.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Máme 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrek naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
0: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.

Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: ve vzduchu? Jo, slyšíte správně. Na stezce Valaška vás čeká jedinečná atrakce, co vám vezme dech. A pak ho zase vrátí. Přijďte zjistit, jestli zvládnete šlapat nad stromy. Skybike? Kolo trochu jinak.
1: Stezka Valaška.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop, Kamil Střihavka, Marpo a mnoho dalších. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: nejvyšší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, bardos.cz.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Rádio Orion.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Levněji už to nejde.

0: nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Happy birthday. Make a wish.

0: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz